Já zatají ladech, když jsem jednou na vratech vzkaz našla přichycený drátem. To bylo v 63. Pár běžných vět, budu tu co nevidět a něco jako všechny líbá. Zas někam běžel změnit klíma. Pátrání kriminální ústředny vždy našlo tátu někde v lázi. Až jednou zmizel a s tím svízel doktoru.

před se vyráží dnes každý, kdo se chystá jinam. Já taky jízdenku už svírám. A kromě ní, stejně jako v posledních pár letech, teplé pivo s pěnou, až se dne.

každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si nemá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

0: Musikmosaik. So klingen unsere Volksgruppen auf Radio Burgenland.
1: Někdy se bojím, že nebudu bolet, až bože zjistím, že svět ztratil koule. A někdy se bojím o tvoje dary, že než je poznám, budu už starý. A někdy se bojím průvanu z dveří, že až se zavřou, nebudu věřit. A někdy se bojím o svoje tělo.

Někdy se bojím o kamarády, že se jich zřekneš, budeš stát zády, a někdy se bojím.

Někdy se bojím o všechny básně a tak nějak to cítím a nevím proč vlastně. Někdy se bojím a nesnáším pózu. Někdy se bojím o selský rozum a někdy se bojím srdcí, co zebou. Někdy se bojím, že nepohnu s tebou a nejvíc se bojím, nejvíc mě děsí.

hned zamává na cestu vlaštovkám. A pak se navždy už zabedním v domě. Málo jsem miloval, když se teď takto ptám, co je mě po lásce.

žádný jed, žádný pád, žádný vřeb do hlavy, žádná krev nestříká po stěnách ze žil, žádný strach, že bych si ukousnul po hlaví,

A tím se dnešní česká hudební mozaika pomalu chýlí ke konci. Doufám, že vám naše písně zpříjemnily tento zářijový večer a na chvíli vás ještě vrátili k letní pohodě. Zůstaňte ale i nadále s námi, za malou chvíli pokračuje další program Rádia Burgenland.

0: Hier spielen unsere Volksgruppen.
1: Synám a chtěl bych se vrátit o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje